Chana, teď mi boulá grám šatuj. Cipo, cipo, cipo, tady moc už mávo palo. Citru, citru, cigalu, moci kaleži kome, mož mol.